Tyhle vitaminy, se vitaminy, to jsou sob, všechno, které si mohou můžit na věr, karabangu, další nesmíšil, moritania, užívám veškeré zí, radiátor, vahní,